0: 100 po 100. Prvi. Vaš prvi.
1: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.